se dá. Nejde to jebat, jsou tohle kvapky a prejde to fucky. Nesom žiadna babka, môj názor nezmení žiadna babka. Myslím ke nás, na starého človeka, a šatati každú sekundu utíká. A preto